Pozdravljam všetkých slucháčov Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva ušla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnýho. I jak je chtěl, že tam zavu povíšte svoje jména i na zvíčka. Ale to je povíte, jak by kurz činalo. No to je poniž vypadat povíšte, že Jaroslav Cechanovský.